žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit, ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju, takže já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já, jo. Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už se ženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být, už jsem. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak. Tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval.

nepovažoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až zase, když dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlitek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají někdo podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu, dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5. A teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, tak když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takový maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antické hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen Bicha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, protože, ano, to byl melodram od Fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 29. září se rozezní v tamtamech osobitý hlas brněnské trampské písně. Přivítáme Janu Zuzanu Radovou.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
1: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
0: No ale na co smyčec?
1: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
0: No ale na co smyčec?
1: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, no je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je mladě.
0: Banjo a basa, to
1: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Ale prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle tady tu bublinu, tak to jsou housle.
0: No jo, bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
0: A na banjo se brnká.
1: Brnká, ano.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy to

0: Ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodejť. Táta hraje taky.
0: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná.
1: Táta je taky ladič pijan.
0: Ladič pijan dokonce.
1: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. Tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
1: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
0: No.
1: A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? A jak si vědět, kde ten pan Kulele bydlí?
0: Ne, vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
2: Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech, protože než nevěřit, lepší je nežít, než zbláznit se z toho,

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

urychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepoučí.

Perry. Koupil jsem dva revolvery, běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery, tu-du-du, než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Tu-du-du, Mary, zobla si z bonboniery, tu-du-du, pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat

na to mevy. To jsou mimořádně krásné kvery, oho, oho, oho. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné hry jsou ty kvery. Du, du, du.

Jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Oh, oh, oh. Říkám aspoň o přestávce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

Ona lhala mi, jak puklí drahokam, i když splanělé jsou růže dál voní tmou, lásky jak růže jsou klamy.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje.

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: Kde jste strávila víkend, paní, na chalupě?
1: Ale co pak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
0: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
1: To jo, no. Pani, já znám jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
0: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, jako ne. Kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
1: Takže, paní, vy jako...
0: Jedině na zelenou trávu, na fotbal. Víte, tam si koupím preclíčky.
1: A teplý pivo.
0: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu mezi svejma.
1: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jezdí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou

0: lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
1: No jo, a když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci.
0: To je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní. A
1: nádhera, víte, nádhera. No,
0: vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koukáte, tak dojatá jako na funuse.
1: No jo. A když rozhočí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
0: No, to nevím, víte, tam já jsem nikdy nebyla, i když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností, no jo.
1: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední době.
0: No to je paráda, paní, to je paráda.
1: No vidím, že tomu rozumíte, no, paní.
0: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
1: A co říkáte tomu gólmanovi? Ten se rozchytal, co?
0: No chlíte, já už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
1: Hned to pošle dopředu, jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
0: A když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
1: To no, je bomba, víte, no, paní.
0: No, krása. Ale já vám řeknu, abych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
1: Vidím, že jste odbornice.
0: No,
1: máte,
0: no,
1: naprostou pravdu. No, ať se klepou srabíci.
0: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte?
1: Depa. Bejte, paní, Slávie je věčná.
0: Co jste to?
1: Slávie je věčná.
0: Hlejte, jaká Slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
1: Vy jste Spartianka?
0: Důvod jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
1: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
0: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale Letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
1: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
0: Co?
1: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta, paní.
0: To vám. Pani. Pani. To já vám neřeknu ani moucta. Vy, srabe.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: jsem pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a sítí žil, že jaro nedělá.
1: Let's go, girls.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný.

0: ukrade všechno i jemu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.

0: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. Svítí na tvou lásku
1: nepěnou. Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
2: Nezapomínej, když já jsem tenesí.
1: A tak se nám vybaví první lásky.

0: zapomenutá dobrodružství.
1: Ale udělat banku, to není žádný žert.
0: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

Piva Špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidi.

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším nadávat.
1: Přečtení už není

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný

a krásnou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný. Hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.
3: Country.

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Blíží se topná sezona a většina komíníků má termíny už beznadějně obsazené. Provést kontrolu komínů je přitom možné kdykoliv během roku. Lidé si ale většinou vzpomenou těsně před topnou sezonou. Společenstvo komíníků zároveň upozorňuje, že s narůstající poptávkou stoupá také počet podvodníků. Proto pozor! Karlovarský kraj má nový vlastní bezpečnostní kanál, který provozuje na aplikaci WhatsApp. Kraj chce dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. V aplikaci budou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních, ale i jiná důležitá upozornění. Za železniční nostalgií se vypravil kolega Luboš Dvořák.
2: Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koleje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 km. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Nezmařit, dokud svíčka hoří, tak to je muzika, kterou jste poslouchali teď na Country Radio 8 minut po hodině 8. A pokud byste Nezmary chtěli poslouchat i nadále, říkáte si, to je parádní muzika, tak tohle bych mohl poslouchat celé hodiny. Tak budete mít příležitost třeba v Konstantinových Lázních nebo v Českých Budějovicích a nebo případně hnedka začátkem října v Lokti, protože Nezmaři pořád koncertují a pořád mají spoustu koncertů do konce roku. Tak se klidně podívejte na jejich stránky nezmaři.cz. No a od Nezmaru zpátky k tomu, co nás čeká během soboty, neděle na Country Radio. No bude toho opravdu hodně, tak vám přeju krásné dobré ráno, pěkné sobotní odpočívání spolu s Country Radiem. Jmenuji se Katka Čepelíková, do 12 tady budu pro vás a budeme si tady povídat o zvířátkách, o těch lumpících, co vám doma provedli, jak vás zlobí a nebo jak vás naopak těší, protože víkendový pokec je dneska na téma, co jste zažili se svými zvířecími mazlíčky s podtextem, co pro vás váš zvířecí miláček, ať už má 4 nebo 2 nohy, všechno dělá. Jak vás těší, jak vás baví, nebo naopak, co vám naopak právě provedl nejšílenějšího. Tak na to se moc těším, až mi zavoláte na 210-323-333. Téma tohoto víkendu, tak krásnou sobotu a zejména všem Andreám, protože ty mají dneska svůj svátek. Hezký den.
1: Čekám dopis z velký dálky. Poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, ty jsi napsal půl strán.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak pěkné ráno vám všem, co posloucháte Country Rádio. My si tu dneska povídáme o zvířátkách, o tom, co vám vyvedli, nebo naopak, jak vás těší, čím vás vždycky potěší, jestli je to to, když přijdete domů a oni jsou ti první, kteří jsou za těmi dveřmi. A vy vidíte v tom, jak jsou natěšení, jak prostě vrtí tím ocáskem a prostě jak se těší. A nebo naopak, když třeba přijde kočička, tak když vrtí ocáskem, tak to neznačí nic dobrého. To samozřejmě znamená úplně jako nedobré rozpoložení, ale může třeba jít a jen tak si hezky zamňoukat, protočit se vám tak kolem těch nožiček, pěkně se otřít a něco vyloudit, něco dobrého. A třeba i tohle je věc, která vás vždycky po ránu, nebo třeba když se vracíte z práce, potěší. O tom nám můžete psát, co jste zažili se svými zvířecími mazlíčky, téma víkendového pokecu na Country Rádiu. A my tu máme jeden krásný telefonát. Evičko, moc vás zdravím, přeju vám hezký den. Evičko, slyšíme se? Haló. Dneska to bude nějaké napínavé, tak uvidíme, jestli tam Evička je.
2: Dobrý den, Eva Pardubice.
1: Evičko, zdravím vás, povídejte.
2: No, měli jsme pejska a byli jsme se koupat, no a on měl strach u dětí, tak skočil do vody. No a to bylo prostě šok pro něj.
1: Chápu, bylo to pro něj úplně něco nového, takže se bál. A zlepšilo se to potom třeba časem?
2: No, nezlepšilo, no ale už ho nemáme, protože už nám umřel. No a teď pejsky nemáme, protože už jsme staří, tak máme jenom kočičku.
1: A kočička vám dělá taky nějaký lotroviny?
2: Ani ne, hodná.
1: To je hodná, no tak super.
2: To je ráda, protože z útulku jsme si ji vzali a je hodná.
1: No. Tak jo, tak super. No. Tak ať je hodná i dál, ať vás nezlobí. Mějte hezkou sobotu.
2: Naslyšenou. Vám taky, Katko, naslyšenou.
1: No taky vidíte, Evička má takovéhle příběhy jak s pejskem, tak i s kočičkou. A možná, že máte doma úplně jiná zvířátka, o kterých tady vůbec nebyla řeč. Můžete mít doma papoušky, že jo, slepice, krávy, koně. To klidně napište nám, zavolejte o tom, jak vás zlobí, anebo jak vás naopak těší. Samozřejmě všechny příspěvky, za všechny budeme moc rádi. Tady Pozdní sběr.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno z Country rádia. Je 8:30, tak se podíváme na vlakové výluky. Blatno, Bečov nad Teplou, Cheb, Luby u Chebu, Bechyně, Tábor nebo Praha Smíchov, Praha Jinonice. To jsou vlaky, kterými se nesvezete do 30. listopadu. A pozor, ještě jedna výluka. Pokud se chystáte ze Znojma vyrazit do Rakouska, konkrétně do Stockerau, tak vězte, že dneska a nadcházející sobotu se nesvezete. Ano, tentokrát tam vlaky nepojedou, takže dnes a 3. října. Co se děje na silnicích? I to víme, pozor si dávejte na D1, je to ve směru Praha-Ostrava. 194. kilometr, už v tuto chvíli tam budete dojíždět do kolony, která potrvá zhruba 2 kilometry. Je to do omezení a tohleto omezení vytrvá po dnešní skoro celý den, zhruba do 8 hodiny večerní. Tak s tím počítejte. Hezké ráno.

0: rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Jak celá země vstává,
3: jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
4: A budu

Country Rádio. Nově i v DAB+. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Vývoj nezastavíš, tak to už se říkalo před desítkami let. Někdy bychom ho možná trošku rádi zbrzdili, co se třeba umělé inteligence v současné době týče, ale někdy můžeme být opravdu strašně rádi, že se některé věci třeba ve zdravotnictví doslova rozbíhají a běží mílovými kroky dopředu. Já si myslím, že už jste asi slyšeli o tom, že možná by se daly zuby, vaše vlastní zuby, normálně vypěstovat, jako jo? Že prostě nějakým způsobem to prostě v laboratoři dokáží jakoby takzvaně zasadit semínko, jo, a nechají vám vyrůst váš zub, který už prostě neslouží tak, jak by sloužit měl. To si myslím, že je jako naprosto zásadní. A tentokrát přišli i vědci z Brna. Si představte, z Brna vědci, co jsou prostě géniové, přišli s tím, že vymysleli lepidlo na kosti. Úlomky roztříštěné kosti by lékaři v budoucnu totiž mohli jednoduše prostě přilepit zpět na místo, zejména tady samozřejmě u těch tříštivých zlomenin. To lepidlo se během několika týdnů vstřebá a rozloží se na látky, které se přirozeně vyskytují v těle. V současnosti lékaři ty větší úlomky kosti fixují pomocí dlah nebo šroubů, ty menší často odstraňují, ale tentokrát by tam prostě vstříkli injekcí jako lepidlo, přesně do toho správného místa. Ono by se to tam prostě... Nějak by se to tam jako zpracovalo, jo. Nakonec by se to prostě rozložilo na látky, které jsou u tělu prostě naprosto přirozené, no a fungujete dál. Tak jako tohleto, to je prostě naprosto neuvěřitelná věc. Tak velká gratulace do Brna, jste prostě kabrňáci. Tak doufáme, že brzy to bude aplikovatelné.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska je to tady samé zvířátko, tak zatím to bylo o pejskách a zatím to bylo o kočičkách, ale možná, že máte doma třeba mluvícího papouška. Je toho, já jsem vždycky chtěla, to si pamatuju, že jsem se vždycky přála jako a chtěla jsem ho naučit spoustu jakoby věcí. Pak jsem jednou měla Andulku a ta teda jako se moc neučila, ale možná proto, že já jsem nebyla tak příliš aktivní, jak bych měla být. I když Andulky se taky dokážou naučit. Tak můžete dneska volat své příspěvky a zážitky, co všechno jste zažili se svými zvířecí mazlíčky a je úplně jedno, jestli prostě váží 150 kilo ten mazlíček, já doufám, že to není pes teda, a nebo kočička, prostě ať už je velký nebo malý, tlustý nebo tenký, to je úplně jedno, dejte mi vědět, budu se moc těšit na vaše zvířecí příspěvky. Stejně jako od Ivy. Ivo, přeju ti hezké ráno.
2: No, dcera jednou přišla domů z práce, na zemi u stolu našla utěrku schovenou a pod ní bylo příhovínko.
1: Pod utěrkou, zamaskováno prostě.
2: Přesně tak, pečlivě to uklidila, to byla ještě štěně.
1: Ježiš, to je šikulka, vydrželo jí to?
2: Ano, tak udělala různých blbostí dost.
1: Ale jestli po sobě vždycky takhle jako se snažila zamést, myslím.
2: Ne, to se stalo jenom jednou. To může být takových 25 let.
1: No vidíš, jak se to pěkně zapsalo, hezké. Tak schovávat pod utěrkou, ale nevyplatí se.
2: No přišli na to, pochopitelně.
1: Přišli ale... na to, jasně.
2: Ivo... Strašně se dcera divila, co dělá utěrka na zemi, jak když jí zvedla, našla tam hojínko, tak to byla vedle.
1: Rozumím, já třeba, když jsem takhle našla utěrku schozenou doma, tak vždycky to znamenalo to, že prostě pod tou utěrkou byl schovaný nějaký koláč nebo něco a tím pádem tam ten koláč nebyl a utěrka byla schozená právě z tohohle důvodu.
2: Jo, to nám taky jednou vylezla na stůl a posloužila si koláčkama z mísy.
1: No, tak
2: ale to už byla větší.
1: Na stole jsou vždycky ty největší dobroty. Tak Ivo, děkuji za tvůj příspěvek. Měj se hezky.
2: Ahoj.
1: Hezkou sobotu, ahoj. Posloucháte Country Radio, dneska víkendový pokec na téma zvířátka a co vám všechno provedli, jak vás zlobí, ale vlastně jde to i o té zábavné zážitky, co jste vlastně všechno zažili se svými zvířecími mazlíčky. Tak to je téma víkendového pokecu ve vysílání Country Radio. Další příspěvky už v příští hodině. Teď ale Pavel Bober.

0: Antri počasí.
1: Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný s nejvyššími denními teplotami mezi 18 a 22 stupni Celsia. V ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na venkově, protože vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Proto zaujala kompletní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc korun, se údajně podaří naplnit až někdy v roce 2029. Tip na výlet má pro nás kolega Savana.
2: Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách. Ve Flašarově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou odhalené jádro břidlicové vrásy. Novinka navazuje na před 6 lety otevřený okruh o historii těžby ve zdejším regionu. Luděk Savana, Urbánek, Nový Jičín.
1: Zprávy jsou u konce, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

V našem vysílání po 9. hodině, tak krásnou sobotu přeju. Zdraví vás Katka Čepelíková, během této hodiny vás pozvu na absolutně jedinečnou jízdu, která už se nebude opakovat. Proběhne právě dneska. Vlastně někdo v tuto chvíli už jako vyrazil na absolutní speciální cestu s restaurovaným prototypem kloubového trolejbusu Škoda Sanos ze sbírky jednoho technického muzea. Kde tyhle ty cesty budou probíhat, kde se budete moci zvést tímhletím krasavcem zrestaurovaným, nablízkaným, v podstatě je jako nový a bude jezdit dneska po celý den. Ale já vám zatím neprozradím, kde, to abyste poslouchali i dál Country Radio a měli se na co těšit. Stejně tak se můžete těšit na další příspěvky, které doufám, že budete dál volat na linku 210 323 333 o vašich zvířecích mazlíčcích, protože víkendový pokec na Country Radio je právě v tomto tématu. Co vám provedli, jak vás těší, jak vás zlobí, nebo jak dlouho jste třeba čekali na svého prvního pejska. Já vím, že některé děti třeba neměly tu šanci mít jako malé děti, takže se těšili, až jim bude 18 nebo 19, až budou bydlet sami a už si budou moct dělat všechno, co chtějí. A pak si toho pejska pořídili a zjistili, že vlastně je to spoustu starostí, ale hlavně spousta radostí. Tak i na tyhle příběhy se těším. Před námi je Malina Brothers, taky Jindra Šťáhlavský. Tak hezkou sobotu.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou k pohrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

jsem Bezruč Zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank a každé děvče už má vový pavetank.

než jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány jsou vše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska si to povídáme o zvířátkách, o těch vašich miláčcích, nebo třeba o těch, které jste měli pučené a teď vy jste se s nima nevěděli rady, teď vůbec nevíte prostě, jak s nima zacházet a dostali jste je na svěření, tak to je samozřejmě ještě větší prostě zodpovědnost, že bojíte se o ně víc, než kdyby to byli ti vaši vlastní miláčci. Napsala nám třeba Marcelka, dobré ráno. Tak my máme 14-letou Nesinku, je to německý křepelák a ta nám jednou snědla z adventního věnce všechny svíčky. Její hovínko potom vypadalo velice zajímavě, už jen zapíchnout, knot a zapálit. A potom jednou jsme taky chystali svíčkovou pro zhruba 30 lidí. A tak nám z linky stáhla celý pekáč s masem, které už jenom čekalo na ponoření do omáčky. Je to náš miláček. A na Facebooku nám Marcela poslala i fotku, no tak zdravíme vaši Nesinku i vás, Marcelko. Děkujeme za tenhle příspěvek. Samozřejmě můžete přispívat i na Facebook Country Rádia, kde tahle ta otázka tak nějak visí, se do ní můžete zapojit, ale budu moc ráda, i když zavoláte na 210 323 333. Stejně tak, jako to udělala Hanka, kterou máme aktuálně na lince. Hanko, hezké dopoledne.
2: Ahoj Kačko, tady Hanka z Hradce Králové. My jsme měli před mnoha lety malý morčátko, protože bydleli jsme v paneláku, moc místa tam nebylo a sestra si přála zvířátko a mně se podařilo sehnat malý morčátko. Ale proč o tom mluvím? Morčátko má skoro každý, ale to naše morčátko bylo všežravec. Kromě takových těch běžných věcí, jako samozřejmě tráva, mrkvička a podobně, si pochutnávalo na šlehačce, na kakao, na dortu. Když to někomu řeknu, tak mě nevěří, ale opravdu tohle morči bylo všežravec a s jakou chutí vypilo misku kaká, to byla radost se na něj podívat.
1: No teda, počkej, jak dlouho vydrželo jako s touhletou životosprávou?
2: S touhle životosprávou vydrželo 6,5 roku.
1: No to je neuvěřitelný.
2: A když sestra ho ráno jednou takhle objevila, když už chudinka leželo teda na zádičkách, tak ještě mělo kus sena v tlamičce, to znamená, ono muselo zemřít vyložení při žrádle.
1: Ježíš, a to je zase jako hezká smrt podle mě teda.
2: Ano,
1: Morče se vlastně dožívá nějakých podle mě 7-8 let, takže jako tohleto s takovou životosprávou je podle mě teda fajn, je to té úspěch.
2: Tak a ještě tím musím říct, že reagovalo, když jsme třeba byli v té kuchyni, kde vlastně mělo takovou tu krabici, kde sídlo, ono tlapičkama skočilo na tu hranu krabice a pískalo. Jo, vyloženě nás tam nějak cítilo, to bylo strašně roztomilý morčátko a jmenovalo se Ferda.
1: Ferda, morčátko Ferda, no paráda, to jsou krásné vzpomínky. Myslím si, že tohle mohla být pěkná inspirace pro někoho, kdo si říká, jaké zvířátko, no tak ty děti prostě chtějí nějaké zvířátko, jaké jim pořídit, tak morčátko je docela ideální zvíře.
2: Ano. Je, může se to brát sebou.
1: Můžeš ho doporučit.
2: Ano, doporučuju.
1: Haničko, moc děkuji za příspěvek, měj se krásně, parádní sobotu.
2: Krásný den, ahoj.
1: Ahoj. Takže morčátko, další z těch zvířátek, která vám dělala nějaký lumpárny, tak možná, že jste měli i křečka. Křečci jsou taky velmi populární. Možná, že vám utekli, jako mě, když já jsem byla malá, tak nám utekl křeček, schoval se do gauče. No to byly manévry. No tak možná podobné zkušenosti máte taky, nenechávejte si je pro sebe. Klidně se o ně podělte, ať jsme v tom všichni společně. Tady je Jitka Vrbová ve vysílání Country Rádia, tak vám všem přeju hezkou sobotu. Kdy

0: Country rádiem na cestách.
1: Jdem se podívat na nějaké ty chvíle, na nějaké ty místa, kde nám to trošku vázne. Blatno Bečov nad Teplou nebo Cheb Luby u Chebu, tak to jsou dvě trasy, na kterých dneska vlaky nejezdí. Stejně tak na trase Šumperk Zábřeh na Moravě nebo Olomouc Domašov nad Bystřicí. Tady holt budete muset to zvládnout autobusem. Co se děje na silnicích? Tak počítejte s tím, že v Mělníku máme v ulici Kokořínské nehodu dvou osobáků. Na D1 na 52. kilometru ve směru na Brno máme dopravní nehodu a bouralo se také v Praze v ulici Tomajerova. Tak na sebe buďte opatrní při sobotě. Poslouchejte dál Country Radio za hodinu, to je další dopravní servis.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 29. září se rozezní v tamtamech osobitý hlas brněnské trampské písně. Přivítáme Janu Zuzanu Radovou.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Technickém muzeu v Brně si už teď můžete prohlédnout unikátní Škodu Sanos, což možná si řeknete, dobré, nějaký auto, ne, tak to není auto, to byl první československý kloubový trolejbus. V roce 82 vyrobila Škoda Ostrov dva prototypy těch kloubových trolejbusů a při jejich stavbě byly využity karoserie jugoslávských autobusů Sanos, proto se jmenuje Škoda Sanos, takže byly jenom dva. A ten jeden prototyp z 80. let jezdil ve Zlíně. Možná, že jste s ním taky jezdili, třeba do práce nebo do školy, možná, že si na něj ještě pamatujete. Tak zrovna tenhle ten autobus se po letech dočkal náročného restaurování. No a vy ho můžete vidět jednak na této výstavě, ale dneska je speciální den, kdy se s ním můžete i projet, a to sice na jedné trase, a to česká-srbská. Tenhle ten funkční exponát jede na trolejbusové lince číslo 32. Česká-srbská, takže pokud jste z Brna nebo to máte kousek do Brna a jste šotouši nebo prostě milujete všechno, co jezdí, a nebo si chcete obhlédnout a trošku se vrátit možná do dětských let nebo do nějakých mladších let, tak vyražte na jízdu tímhletím krásným fešákem. Viděla jsem fotografie a teda musím říct, že ty nové trolejbusy, tak ty vůbec prostě musí jenom závidět. Prostě jeho nablízkání, prostě jeho kondici vypadá parádně. Je to prostě takový starý fešák. Zkuste si ho dneska obhlédnout. Dneska bude jezdit zhruba až do 6:30 po celý den a je to jenom dneska. Nikdy už se to nebude opakovat, alespoň ne v dohledné době.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání o zvířátkách a nejenom o těch domácích mazlíčcích je v plném proudu a mně se tady telefony netrhnou. Prostě chcete se podělit o to, jaké máte zážitky se zvířátkami, protože já myslím, že každý správný kantrák má prostě doma nějaké zvířátko. Ať už o něm ví, anebo o něm neví, že? Třeba nějaké byšky. Květa nám napsala, poslouchejte, bez rozmyslu si kdysi pořídili kozu Zuzku. Neměli jsme na ní nic připraveného a tak jsme ji na noc uložili do takového chlívka za dílnou. Od dílny jsme ji rozdělili asi metr vysokými vrátky. Druhý den jsme šli ráno pustit Zuzku na zahradu, jenže Zuzka se v noci dostala přes ta vrátka a běhala si volně po dílně. Porazila několik plechovek s barvou a tak byla dost strakatá. Vrátka jsme zrušili a na Zuzku jsme dávali větší pozor. Dávali jsme ji na noc na řetěz. Přes den byla na zahradě. Se Zuzkou jsme zažili spoustu šoků, rovných 8 let, kterých se po letech společně srdečně zasmějeme. Zdraví nás Květa. Tak Květo, my taky zdravíme. Se Zuzkou byla evidentně zábava. Možná byste si měli pořídit Zuzku číslo 2, když s ní byla taková zábava. Tak volá nám i posluchačka Alenka, tak aby jsme ji nenechali dlouho čekat. Hezké dopoledne. Alenko, řekněte nám něco veselého. Nějakou veselou příhodu, co jste zažila se svým zvířátkem?
2: No, ale já nemám právě vůbec veselou.
1: Jo, vy
2: aby
1: nemáte
2: nebylo tak veselo.
1: Dobře, tak, no tak povídejte.
2: Já jsem se pokoušela chovat zvířátka, maminka mi nikdy žádné zvířátko do bytu nedovolila. Až jednou se stalo, že jsem dostala 2 králíčky od tety. Měla jsem Ferdu, Bibinu, krásně jsem je vycvičila, celé léto jsem si s nimi hrála. No a potom na podzim, kdy pěkně tlustí, pěkný, co s nimi, přijdu do špajsky, a tam byl Ferda i Bibina pěkně stažený z kůže. Takže jako 8leté dítě jsem se moc nepotěšila a od té doby není králíci.
1: Musím říct, že jsem to trochu tušila. Oni prostě ti dospěláci to někdy vnímají úplně jinak než děti.
2: No a teď už jsem stará a teď už můžu mít zvířátek, kolik chci, tak se s nimi těším.
1: No to, a máte doma zvířátka?
2: Mám pejska.
1: Máte pejska, no tak. A s nimi máte nějaké zábavné příhody? Vyvedl vám něco nebo vás jenom těší?
2: No, myslím, že mě pořád jenom těší.
1: No tak a tak to je ideální pejsek. Tak to má být. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: A ještě jeden ideální pejsek v příspěvku od Jirky z Olomouce. Babička měla před 10 roky pudlíka a ten pudlík měl strašně rád tvarůžky. A jednou, když ty tvarůžky byly na stole na talíři, tak si jedno kolečko vzal a šel si ho schovat. No a nemohl si najít lepší místo než polštář, kde v ložnici spává děda. A schoval ho pod ten polštář. A babička celou dobu nadávala, co to tam pořád tak smrdí. A přišla na to až v sobotu, kdy měnila ložní povlečení. Ale víte, jak se to říká s těmi syrečky? Prostě nejlepší jsou ty uleželé přece. A zvlášť, když si pěkně pospinkají pod polštářem. Tak můžete vyzkoušet a pak můžete dát vědět, jaký odér měla vaše ložnice. Dáša Jidla Cukroví ve vysílání Country Rádia. Pokračujeme i v muzice, tak se klidně dál dělte o vaše veselé příhody s pejsky, se zvířátky různými. Podívejte, měli jsme tady kozu, bylo tady i morče, prostě těch zvířátek máte doma celou řadu, tak ať jsou taky trochu slavní. Dejte jim prostor v našem vysílání.
3: Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup, měla úsměv medový.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 18 a 22 stupni Celsia. No a jaká nás čeká neděle? Polojasná. Zpočátku ojediněle s mlhami, výjimečně i s nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty stejné jako dnes. 18 až 22 stupňů.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme informací pro šoféry, protože podle průzkumu společností E.ON a Volkswagen by 41% českých řidičů mohlo přejít na elektromobil, aniž by museli výrazně změnit svůj životní styl. Rozhodování ale údajně často ovlivňují mýty a polopravdy o dojezdu nebo nabíjení. Průzkum také ukázal, že zkušenost s řízením elektromobilu mělo pouhých 14% dotázaných řidičů. Klíšťata jsou stále aktivní, takže pozor.
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového v Brně, to pro nás zjistil kolega Savana.
3: Další past na naše peněženky se chystá v Brně. Nový Hornbach vznikne vedle dálnice D2 nedaleko nákupního centra Olympia u Brna. V současné době už je hotová kostra budovy. Soukromý investor se snaží obavy obyvatel Modřic o velký provoz kompenzovat plány na novou cyklostezku a také ekologickými opatřeními. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

lásko si říkaj. Jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj. A trápení

vodácká holka se dostali do školních zpěvníků a zpívají se na táborech a možná, že i tahle ta písnička. To byla chvíle v našem vysílání. Teď je chvíle po 10. hodině dopolední. Vás Country Rádia zdraví Katka Čepelíková. Dneska je to zvířátkové téma, to je mě téma nesmírně blízké, protože já zvířatka zbožňuju, doma mám taky pejska. Ten vyvedl tolik lumpáren, že to bychom tady byli podle mě do zítra. Ještě by to nestačilo, ještě bychom si museli přidat podle mě pondělí a mluvila bych, ale stejně je to prostě ten největší miláček na světě. Však to dobře znáte. Pokud doma nějaké to zvířátko máte, tak se podělte i vy o vaše veselé historky. Já taky jednou určitě přidám jednu takovou asi tu nejzábavnější, co provedl náš pejsek nám doma. To si myslím bude velká zábava. A docela určitě se taky podíváme do New Yorku, protože tam se objevily speciální toalety. Jo, nebojte se, nebude to žádné jako hambácké téma, ale bude to velmi zajímavé. Myslím si, že všichni budeme mít potom nasazeného brouka v hlavě a budeme si říkat, jak to teda potom jako vyřešit. No, o čem bude řeč, mrkneme do New Yorku, tam to všechno rozklíčujeme během této hodiny, nebojte. A taky se dál budeme věnovat našemu zvířecímu tématu a muzice. Vino napřed námi a teď i Tomáš Linka. Tak hezkou sobotu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: 10 hodin a 17 minut se vracíme k našemu tématu, které tady velmi rádi otevíráme všichni společně a vy se hojně do něj zapojujete. Asi proto, že prostě ta zvířátka máte rádi a samozřejmě s nimi trávíte nějaký čas, tak je znáte. Víte, kdy prostě se jim trošku zablízkne v očích a chtějí zdrhnout. A nebo kdy se jim trochu zablízkne v očích, protože vás rádi vidí a tak dále a tak dále. Těch indicií je celá řada a zná je vždycky jenom dobře ten majitel. Jo? Málo kdy, když přijde návštěva, tak jakoby se rychle naladí na toho pejska. Jo? Vždycky ho nejvíc dobře znáte vy sami. Ale nemusí jít jenom o pejska, může jít samozřejmě o nějakého ptáčka, o slepičky, o koníky. Měli jsme tady příspěvky i o morčátku, no prostě o koze. Jo? Jako těch zvířátek je celá řada, která máte doma a na některá ještě možná nepřišla řada, tak se těším, že se k ním taky dostaneme. Píšete své příspěvky i na Facebook Country Radio, tak se dostaneme i k nějakému příspěvku, který tak nějak rezonuje právě tam. Napsala nám Míša, že rozmrazovali lednici s malým mrazákem na zahradě v altánku a nechali otevřená dvířka. A po nějaké době vidí běhat jejich kníračku s bursty kolem krku. Kde se tam vzali? Kdo pak je tam asi navěsil? Tak samozřejmě víme, že zvířátka jsou velmi vynalézavá, že? A o některých těch zvířátkách nám bude taky povídat Alenka, tak hezké dopoledne. Alenko, řekněte nám něco veselého. Nějakou veselou příhodu, co jste zažila se svým zvířátkem? Alenko, řekněte nám něco veselého. Nějakou veselou příhodu, co jste zažila se svým zvířátkem? Alenko, řekněte nám něco veselého. Nějakou veselou příhodu, co jste zažila se svým zvířátkem?
2: Dobrý den, tady Alena. Já mám takovou příhodu s mým kocourkem Ferdou, kterýho kdysi přítel našel pod dřevníkem. Asi maminku mu zajelo auto, ta byla na ulici a Ferdovi tenkrát mohli být tak 2-3 měsíce. Tak mi ho přinesl, že ho vytipláme. No a přineslo takhle na svatýho Martina a hned na to první Silvestr, který byl, tak jsem si udělala chlebíčky a Ferdí, který spal na gauči v klubíčku, byl hodnej, takový malinký, nevinnej, tak než jsem se otočila, tak se probudil a ze všech chlebíčků zežral šunku. To byla taková první lumpárnička, no a jsem jako si zvykl, že tady u nás panuje takový jako pořádek, takže když řeknu, jak to, že jsi to nedožral, třeba Jatýrka, tak se otočí, koukne na mě, sedne k misce, dolízne to a kouká na mě opět, jako, tak už je to v pořádku. A úplně nás teda s přítelem šokovalo, když se naučil poslouchat country rádio a přesně reaguje na písničky, kdy zpívá Honza Vyčítal Vracecí kocour a nebo tu písničku Mám kočku s erorem.
1: To, ale neříkejte.
2: Ano, ač spí, tak prostě se vzbudí, sedne si před rádio, kouká na to tak dlouho, dokud to hraje a pak se otočí a jde pokračovat.
1: No tak dobře, tak my mu zahrajeme kočku od Pokáče a dobře. Vy mi potom dáte vědět, jestli na to reagoval.
2: Dobře.
1: Souhlas platí.
2: Ano. Dobře.
1: Mějte se krásně, hezkou sobotu.
2: Já děkuju, taky, naschledanou.
1: No tady je Pokáč, mám doma kočku, tak doufám, že kočička už napíná ouška, jo, už se staví k rádiu a začíná.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třást.

0: S Country Rádiem na cestách.
1: Pojďme mrknout na dopravu, je tady 10:30, tak se podíváme na vláčky, které nám dneska nevyrazí na své trasy. Možná, že byste dneska chtěli vyrazit do Půchova ze Vsetína, ale to bohužel nepůjde. Až do konce roku tam platí vlaková výluka, takže pojedete autobusovou dopravou, nenechají vás na holičkách. Stejně tak jako na trase Karlovy Vary, Dolní Karlovy Vary, Cheb, Luby u Chebu, Praha Smíchov, Praha Jinonice anebo Šumperk, Zábřeh na Moravě. Jak na silnicích, D1 exit 120 ve směru na Ostravu, tak právě tam se bouralo, čeká se na odtažení. Na D1 ve směru na Brno na 19. kilometru máme taktéž dopravní nehodu. Bouralo se i na D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň. Je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, respektive odstavný pruh. Jsou tam sobě dva osobáky. Tolik tedy doprava na Country Rádiu. Přejeme šťastnou cestu. Kdyby něco, 210 323 333 je telefon, na který můžete zavolat, pakliže že jedete autem a přišli jste k nějaké kolizi, anebo se někde aktuálně zdržujete v kolonách. Přejme hezkou sobotu.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
3: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: třeba náhodou. Každý z nás ji má. Někdo doma, někdo na chodbě, někdo na dvorku, ale všichni máme toaletu. I ve světě takové vymoženosti mají. To si představte, že třeba v Tokiu mají takové futuristické toalety, které jsou inspirované prostě speciální robotickou restaurací. Jsou vyvedené ve zlatě, mají purpurovou barvu a mají reflexní mozaiku, vyhřívaná prkénka a plnou automatizaci. To si možná ani nechci představovat, co všechno to umí. V Itálii zase mají zlatou toaletu, jo, která je kompletně pokryta zlatem a působí spíš jako umělecký salon než nějaké zázemí pro hosty tamní restaurace. Potom třeba, no to musí být úplná šílenost, v Číně mají skleněnou toaletu nad propastí. Tak to teda... jako trošku si to představuju, ale to úplně není pro éter, teda musím říct. Ale podle mě úplně ta nejnovější bláznivá věc, tak ta se objevila v New Yorku. Tam se objevila robotická toaleta. Ale prosím vás, v čem to spočívá? Prostě vypadá to jako normální toaleta, ale ona vás vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. Jo, tak to si musíte teda hodně dobře rozmyslet, jako na jak dlouho tento proces je teda, protože v New Yorku já nevím, jestli se pak se otevřou ty dveře, nebo jestli se prostě celá ta budka rozloží a vy tam prostě jenom tak jako sedíte, no jako vlastně nechci si to představovat.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky. Nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: veselý.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Posloucháte na Country Rádiu povídání o zvířátkách, o tom, jaká máte doma, jaký to jsou lumpíci, co jste s nima zažili a zejména tedy, když byli malí, že jo, jako třeba štěňátka nebo koťátka, nebo když to jsou prostě hříbátka, tak prostě vyvádějí více, než samozřejmě, když jsou starší. Několik příspěvků už tady zaznělo během dnešního dopoledního vysílání a pokračovat v nich budeme i nadále.
3: Dobrý den, tak dneska by to bylo o mojí kočičce. A jen tak předem říkám, kdo má fobii z myší, ať si radši kočku nepořizuje, bude je mít totiž každou chvíli doma. Ta moje kočka mi jednou přinesla domů myš, pochopitelně živou, a názor mi ukázala, jak na to jde.
2: Jejde, chtěla vás to naučit.
3: Pustit, chytit. A ta myš mi zalezla potom mezi nějaké tašky a říkám teda, abych si kočce ještě chytala myš. No, naštěstí fobii z myši mám, takže když jsem ji tam uviděla, tak jsem ji chytila za ocásek a poslala jsem ji oknem ven, kočka za ní, a když šla zpátky, tak šli obě. A pak byla asi zhruba zbytek dne uražená, že jsem ji dostatečně nepochválila.
2: No, ale no, oni,
3: pokud
2: se,
3: to dělám,
2: oni se prostě chodí takhle pochlubit. To dělají běžně.
3: To vám řekl, že mi dokonce přinesla domů dvě potkáňata.
2: Ale ne, jejde.
3: No, jedno, no a to o jednom aspoň je bylo průkazný, že ho zakousla ona, protože ještě byla v dětství trošku krev. Tak jí říkám, normálně ty jsi postrach potkanů. No, a její 8 let, a to už je příběh, jak jsem k ní přišla. Někdo se potřeboval zbavit kotěte a v papírový tašce ji nechal před naším domem, ale ještě v druhý tašce dal trošku krmení.
2: Tak byste jí dala krásnou.
3: Děti chtěli dát šanci na život.
2: Tak byste jí dala krásnou šanci na život a ona se vám odvděčuje, musíte jí vždycky pochválit.
3: Taky spí vedle mě někdy.
2: No vidíte.
3: Na poštáři pěkně vedle mě si lehne. Pohoda.
2: Parádní kamarádka. Tak se mějte hezky, děkujem.
3: Děkuji,
2: nashledanou. No tak vidíte, těch příběhů je celá řada, ale ten váš možná ještě nezazněl, tak mi o něm dejte vědět a zavolejte na 210 323 333. Určitě se s ním brzy rádi seznámíme, třeba v příští hodině. Teď ale Vaby Daněk, písnička Na cestě, pak počasí, no a pak už bude 11.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 18 a 22 stupni Celsia. No a jaká nás čeká neděle? Polojasná. Zpočátku ojediněle s mlhami, výjimečně i s nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty stejné jako dnes. 18 až 22 stupňů.
0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
2: Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa.
2: Spí bílý kůň.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Country Radio. Naladí

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tam Ťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetického sputce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Willy Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

drevtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Na Country Radio dozněl Pavel Bobek Muž na konci světa. A možná, že si říkáte, že tahle ta písnička to je originál, který si pamatujete od dětství, protože tahle ta písnička ta už byla naspívaná v roce 1991, tak od dětství, nebo prostě možná od nějakého už dospělejšího, ovšem mladšího věku, protože rok 91, i když si myslíme, že to bylo před časem, tak to už bylo před dlouhým, dlouhým časem. Tak vězte, že to není originální verze. O tu originální verzi se postaral totiž někdo úplně jiný. My si teď můžeme ochutnat jenom, jak zněla ta originální verze, asi takhle. Slyšeli jste, ten hlas patřil Ray Charlesovi a společně s ním tuhle písničku zpíval Willie Nelson. Jmenuje se Seven Spanish Angels. Ve vysílání Country Radio jenom taková malinkatá ochutnávka, abyste mi věřili, že Pavel Bobek skutečně tuhle písničku nenaspíval v originále. I když samozřejmě zněla krásně, o český text se postaral Vladimír Poštulka a my si ji moc dobře pamatujeme a moc rádi ji tady ve vysílání hrajeme. Ale samozřejmě i v té originální verzi. To většinou takhle za sebou hrajeme v úterý, když máme úterý v tandemu, ale to vy určitě dobře víte. Teď máme ale sobotu 26. září, takže poslední zářijová sobota. Školáci už mají za sebou určitě nějaké ty písemky, možná, že už se dneska učí na nějakou další, už se dostávají do těch zajetých kolejí a už je to určitě lepší než ten první týden, který byl ještě takový tak trošku napůl prázdninový. Tak vám přeju, užívejte společně spolu s námi krásnou sobotu. My vám k tomu budeme pěkně hrát a taky si o tom budeme dál povídat, o těch zvířecích příbězích, o těch zážitcích, které máte se svými a nebo třeba s půjčenými zvířátky. Hezké dopoledne, stále přeje Katka Čepelíková.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: 11 hodin, k tomu 18 minut, tak už od 8 hodin si tady povídáme o vašich zvířátkách, tak já taky přispěju trošku do mlýna, jo. Jak když jsem měla svého prvního pejska, tak doporučení od chovatele bylo, že když ho nechávám doma samotného, tak mu mám v pelíšku nechat něco mýho, s čím se může jako pomazlit, jo. Ucítí ze mě prostě ten nebo z té věci ucítí můj pach, aby se necítil sám a bude hodnej a nebude zlobit a tak. Takže jsem mu do pelíšku dala svoje tílko, který už jsem moc dlouho nenosila, tak jsem pohladila pejska, řekla buď hodnej a šla jsem do práce a na to tílko jsem úplně zapomněla. No, když jsem přišla domů, tak jsem se radovala z toho, že konečně nic nevyvedl, že byl hodnej, protože on každý den něco provedl, každý den mě vždycky překvapil. No ale za dva dny mě překvapil tedy znovu, ovšem při venčení. To tílko, které jsem do té doby vůbec nehledala, tak se našlo, jo? Chápeme se, jo? Byl to teda trochu proces, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Je to takový příběh, který mi nikdo nevěří, ale skutečně se to stalo. Já jenom teda apeluju, nedávejte zvířátkům svoje věci na mazlení, jo? Zvláště, když jsou velmi hraví a velmi se nudí, mohli by to taky spapat, jo? Tak opatrně. Máme tady ale i nějaký telefonát, volá nám Ondra.
2: Dobrý den, u telefonu Ondra Olomou. Já jsem dostal od kamaráda Korelu Perlovou a vždycky jsem jí dával, já provozuju takovou provozovnu, a vždycky jsem jí dával na takový venkovní parapet, kde mi se dávají lidi u kávy a mě tam chodí Poláci a barco cenkujem, že jo, a tak.
1: Ano.
2: Tak si říkám, sakryš, že bych na ně zapomněl, na ty Poláky, a oni ironicky, že by jako něco říkali, tak jsem se šel podívat. A tam nebyl nikdo, jenom v té klítce takového Perlova.
1: Já už vím, kam vítr vane.
2: No, takže pak jsem ji obešel z druhé strany a ona se mi smála a barce cenkujem.
1: Učenlivý ptáček, učenlivý. Takže jste to ani nepoznal a ani jste nevěděl, že se takhle pěkně naučila.
2: Ne, to bylo, ona si ze mě prostě, ten ptáček si ze mě dělal srandu.
1: Neuvěřitelný. Korelu jsme tady ještě dneska neměli, tak děkujeme za zavolání, přejeme hezkou sobotu.
2: Díky.
1: Naschledanou. Tak pejsky, kočičky, morčata, kozy a nakonec korela, jo? Tak uvidíme, jaké zvířátko nám ještě přistane v našem vysílání, alespoň v tom dopoledním, protože tématu se budeme i nadále věnovat. Takže jak vás pozlobilo vaše zvířátko? Co jste s nimi všechno zažili? Co si pamatujete? Co je prostě nějaká příhoda, na kterou prostě vzpomínáte celý život a přidáváte ji k dobru stejně jako já s tím tílkem? Co? Přizdejte se, dejte mi vědět. Johnny Cash už teď v našem vysílání. Personal Jesus, dáme si Jaroslava Vikrenta, bude jeho Agnes. No a o půl, už doprava, to už je taková klasika v našem vysílání. Tak i nadále přeju krásnou poslední zářivou sobotu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jdem se mrknout na dopravu v 11 hodin a 31 minut. Merklín Karlovy Vary nebo Kadaň Prunéřov Kadaň Předměstí. To jsou dvě trasy, na kterých vlaky dneska nevyrazí, o kterých teď hovořím. Těch tras je samozřejmě celá řada. Tak pokud budete dneska cestovat vlakem a abyste měli naprostou jistotu, podívejte se na web Českých drah, najděte si tam ten váš spoj, jestli nemá třeba zpoždění, nebo jestli vůbec dneska jede, jestli nebudete muset vyrazit autobusovou dopravou. Jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích, i to víme, tak se na to mrkneme. Při sobotě by mohl být klid, ale vzhledem k tomu, že je prodloužený víkend, tak to úplně klidné není. Třeba na D1 na 55. kilometru ve směru na Prahu máme dopravní nehodu, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, takže tam se to malinko

0: zpožďuje samozřejmě ta jízda. Na silnici číslo 52 na 3. kilometru na trase Pohořelice Brno máme taktéž dopravní nehodu. Pokud i víte i vy o nějakých kolizích, třeba jste někde aktuálně projížděli a říkali jste si, tady to teda pěkně stojí, tak nám o tom dejte vědět. 210 323 333. Šťastnou cestou a hezkou sobotu.
1: Country Radio. Láska má, je láska tvá.
2: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
1: A svítí na tvou lásku nepěno.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
4: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
4: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam. Od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam. Každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.
1: Country Radio.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country.

0: 6.45, blíží se čas oběda, tak u vás už to určitě pěkně voní a jestli ne, tak alespoň procházíte teďka vlastní recepty anebo kuchařky a hledáte nějakou inspiraci. Tak jestli jste na dnešek měli v plánu dělat uhlířské špagety, tak já si teda myslím, že s ohledem na to, co se teďka stalo v jedné jídelně, si to asi odpustíte. Prosím vás, já jsem slyšela během tohoto týdne, že prý špagety carbonara jsou lepší než uhlířské špagety, tak prosím vás, nejsou, je to vlastně úplně to samé, akorát že špagety carbonara se tomu prostě říká v zahraničí a u nás se tomu obvykle říká uhlířské špagety. A to si teda raději dneska nedávejte. Zkuste něco jiného. Můžu vám dát tip. Viděla jsem, co je teda velká specialita, pokud máte rádi smažený sýr. Tak prosím vás, teď je úplně ta nejnovější novinka, prostě největší hit, dávat si ho ten smažák, ne do housky, ale víte do čeho? Do koblihy. Do koblihy, samozřejmě bez té marmelády, jako jo. Normálně usmažíte si koblihy a dáte si do něj usmažený smažák. Tak zkuste, uvidíte, podle mě to má něco do sebe, možná to vyzkouším.
1: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Posloucháte Country Rádio, 11 hodin a 52 minut a my tu možná máme ještě pár příspěvků, které stojí za to přečtení. Napsal nám Vašek z Líbeznic opravdu nádherný příspěvek o tom, že dal šanci chlupatému kamarádovi z kočičího útulku. Seběhlo se prý, když tam vyrazil. Kolem něj spousta různých kočiček a kocůrků. A když sdělil obsluze, že by chtěl vzhledem ke svým problémům nějakého kliděse, náš posluchač Vašek má trošku jako pohybové nějaké problémy, takže by chtěl nějakého kliděse, tak mu přinesli asi 4letého kocůrka. Dali ho do náruče, on začal vrnět, otíral se o tvář a to bylo jasné, že to byla láska na první pohled. On si vlastně vybral mě. Čenda, jak mu říká, má jenom jedno očičko, což ale vůbec nevadí. A z legrace si říkáme, že jsme dva takový mrzáčci, napsal nám Vašek z Líbeznic. Vašku, přejeme vám spoustu krásných dnů a měsíců a roku s vaším novým skvělým kamarádem. No a taky nám volá Jiřinka.
2: No dobrý den, tady většina posluchača vaše stála. Já mám psa Lamberger. Já tomu říkám chlupatý tele, protože to má stejnou váhu jako já.
1: Kolik tak ten váš váží?
2: No, 72.
1: 72 kilo. A jak ho zvládáte? Udržíte ho?
2: To je zlatý pes, to je teda opravdu jako mazel a všechno. Mm-hmm. Ale já vám jenom seděli jsme venku, jo, a on leží a spí. A pak se probudil, kouknul za mě, jak říkám, ano, budu hladit. A on se chtěl zvednout. Tak si opřel tu svoji tlapku, o moji tlapku a ji nestačila uhnout. No tak je to fakt ten, že mi potom slesne. To vlastně už rok, jo, a ten palec mě furt bolí.
1: No jo, ale tak vy samozřejmě víte, že to neudělal schválně, že jo?
2: Ne.
1: To se prostě stane.
2: No. Jak se zvedal, jak spal, tak prostě říkám, já jsem měla tu smůlu, že jsem tu nohu neucukla.
1: Jo, s velkým pejskem člověk musí být stále ve střehu. Já naprosto přesně vím, že on to neudělal schválně, co by prostě ubližoval svojí paničce, kterou má určitě nejradši na světě. Ti velcí pejsci jsou takový hodně velcí mazlíci, že jo?
2: On přijde, já sedím venku na židli, on přijde ke mně, sedne si ke mně, dá si hlavičku na kolena, koukne na mě, tím si vypříčí. Očičkama, já říkám, ano, panička bude drbat. A drbu, až mě bolí ruka.
1: Ale to přesně, to se nedá jen tak přestat. No, hodně lidí se jako velkých pejsků bojí, ale oni jsou většinou takový jako moulové, který spíš chtějí jako pohladit.
2: Ne, ten je zlatý, ten neublíží.
1: Je, kdyby věděl, jak hezky o něm mluvíte do rády, plně by nadskakoval.
2: Jo, to jo.
1: Tak děkujeme za tenhle ten milej příspěvek, mějte se pěkně, opatrujte se.
2: Já jenom jsem se chtěla pochlubit, jakýho máme chlupatý tele.
1: Ale to jsme moc rádi, za to moc děkuju. Mějte se pěkně, no, zdravíme vás, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já jsem zrovna nedávno mazlila tohletoho Leonbergera, kterýmu byly 2 měsíce, ale 2 měsíce, ale to už je prostě normálně skoro hotovej pes, to už je prostě jako velký telátko. A jsou strašně roztomilí. Tak děkuju za tenhle ten obrovský příspěvek. Teď už Spiritual Quintet.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 18 a 22 stupni Celsia. No a jaká nás čeká neděle? Polojasná. Zpočátku ojediněle s mlhami, výjimečně i s nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty stejné jako dnes. 18 až 22 stupňů.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Country rádio. Naladí.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Blíží se topná sezona a většina komíníků má termíny už beznadějně obsazené. Provést kontrolu komínů je přitom možné kdykoliv během roku. Lidé si ale většinou vzpomenou těsně před topnou sezonou. Společenstvo komíníků zároveň upozorňuje, že s narůstající poptávkou stoupá také počet podvodníků. Proto pozor. Karlovarský kraj má nový vlastní bezpečnostní kanál, který provozuje na aplikaci WhatsApp. Kraj chce dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. V aplikaci budou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních, ale i jiná důležitá upozornění. Za železniční nostalgií se vypravil kolega Luboš Dvořák.
2: Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koloje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 km. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes plná písniček v podání nezapomenutelného Mirka Hofmana.

se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

nejbližším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

Bylo to roku 1881, kdy ve středisku těžby stříbra uprostřed městečka Tombstone došlo k památné pistolnické bitvě. Když vítr rozehnal pach střelného prachu, leželo před barem OK Coral mnoho mrtvých těl, mezi nimi i 18letý Billy Clinton. Očitý svědek později prohlásil, že slyšel byl jeho uprostřed vřavy křičet. Nestřílejte na mě, nechci se bít. Dnes už se v tom stounu pro stříbro lidi nestřílejí. Ale tam dole, pod horou Wood Hill, je dodnes řada hrobů jako jediná památka na muže, co položili životy za vidinu bohatství. Nic víc, nic míň, jen

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na venkově, protože vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Proto zaujala kompletní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc korun, se údajně podaří naplnit až někdy v roce 2029. Tip na výlet má pro nás kolega Savana.
2: Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách. Ve Flašarově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou odhalené jádro břidlicové vrásy. Novinka navazuje na před 6 lety otevřený okruh o historii těžby ve zdejším regionu. Luděk Savana, Urbánek, Nový Jičín.
1: Zprávy jsou u konce, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásnou sobotu, je 13 hodin 8 minut. Hraje vám Country Radio, zdraví Jitka. Dnes zdravím nejen vás, milí přátelé, ale taky zdravím vaše malé či velké přátelé, vaše domácí mazlíčky, protože ti budou dnes hlavně ve hře. Takže milí pejsci, kočičky, papoušci a tak dále, dobře poslouchejte Country Radio a při případných pomluvách od vašich páníčků nedejte se a volejte. Zdraví vás Jitka Koutná. Pěkné odpoledne.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

stanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ještě jednou pěkné odpoledne přeju, moc vás zdravím, hraje vám Country Rádio. No a pokud jste poslouchali dopoledne, anebo před chvilinkou jste zaslechli, tak já to stejně připomenu, téma je vy a vaši domácí mazlíčci. Máte nebo měli jste nějakého domácího mazlíčka? Asi mi dáte za pravdu, že vlastně to nejsou jenom v úzovkách zvířátka, jak se dlouho vlastně zvířata vnímala, ale že jsou to takové dušičky, které nás mají rádi, někdy poslouchají, někdy neposlouchají, někdy dokonce vymyslí takové kousky, že je na co vzpomínat. Tak se ptám, čím vás vaši pejsci, kočičky, koně, papoušci, čivavy a tak podobně a tak dále, čím vás kdy překvapili a jak? Tak máte-li chuť se podělit, tak pište na SMS bránu. Číslo je 720 00 1111 nebo pište na mailovou adresu studio@countryradio.cz a nebo můžete volat 210 323 333. A ještě jednou opakuju, milí domácí mazlíčci, poslouchejte Country Radio. Kdyby se vám nezdálo, co o vás vaši páničci tvrdí, tak se rozhodně ozvěte.
0: Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Zdravím vás na vaše cesty, hlavně s opatrností dojeďte. Pozor,

0: ulici 5. května v Hermanově městci, to je akorát s Chrudim, došlo k nehodě. Je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností, srazila se tam dvě vozidla. D1, Ostopovice, exit 190, taky nehoda. Pozor, stojí tam havarované vozidlo a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice a probíhá vyšetřování nehody. Dobře, dojďte.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Nevyčet jsem z nich, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starší a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Asi se tady nemusím ptát, jestli jste měli nebo máte nějakého domácího mazlíčka, protože tady mám spoustu zpráv. A taky voláte? Dobrý den, Country Rádio. Víkendový pokec.
2: Dobrý den, tady je Petr z Prachatic.
1: Petře, vítejte. Voláte k tématu? Máte nebo měl jste?
2: Ne, prosím, pěkně vůbec ne. Ale vy dáváte reklamu na ponožky pana Semkančuka.
1: No, to asi spolu neprobereme. To spolu nevyřešíme, takže já vás budu muset, co se týče tématu. Tak. Je někdo jiný, kdo volá kvůli pejskovi, kvůli kočičce? Já tady mám spoustu SMSek a taky spoustu mailů. Třeba ahoj, milé Country Radio. Píše posluchačka Věra. Zdravím, přeju všem hezkou sobotu. Mazlíčka nemám, bydlím totiž v paneláku a to není vhodné místo třeba pro pejska, které mám moc ráda. No a taky už jsem stará a kdyby se mnou něco stalo, co potom s mazlíčkem? Já už to na světě doklepu s vyšíváním a s Country Rádiem, píše Věra. Věru, díky, že jsi napsala, musím vlastně vyzdvihnout myšlenku, kterou píše, že pokud se člověk prostě na to necítí, tak by si asi neměl zvířátko pořizovat. Posluchačka Eva píše, náš kocourek chodil, pořím se ve třetím patře a chodil na maso na balkony sousedů. Jednou spadl a snažil se vyšplhat pozdě zpátky. Zdraví Eva. Tak Evi, moc ho zdravím, jestli ještě ho máte, ale jak to dopadlo? Já teda doufám, že dobře, že to dobře dopadlo. Posluchačka Jitka píše, ahoj, milé Country Radio. Moje maminka měla kokr španěla a já jsem měla malou dceru. Té jsem vařila sunar do lahviček, k tomu byly dudlíky. Občas jsem nějaký dudlík někde zapomněla nebo nenašla. No a milý pejsek ze žárlivosti ho snědl a pak ta ostuda, když dudlík z něho v parku začal nebo na ulici vycházet. Potom si moje maminka pořídila pudla a tomu zase nesmírně chutnaly kapesníky, takže konce byly vždycky stejné, prosto ostuda. Zdraví posluchačka Jitka. Vidíte, co ty dušičky dokáží vymyslet?
0: Country Radio.

Karel Kahovec, Country Beat, Jiřího Brabce, Bídnej chlap. Písnička z roku, asi byste neřekli, 1971. Přeji pěkné odpoledne, jenom připomínám, že když je dnes ta sobota, tak dnes nás čekají písničky na přání dvouhodinové, začínají klasicky v 17 hodin, jsou dvouhodinové, to znamená, že se vejde hodně písniček pro hodně gratulantů, pro hodně adresátů. Dnes je 26. září, svátek má Andrea, no narozeniny samozřejmě taky možná, někdo z vašich blízkých, tak můžete objednávat písničky přes SMS bránu 720 00 11 11 anebo přes mail studio@soundtrackradio.cz. No a že je nejlépe objednávat tady v předstihu přes webové stránky, to asi nemusím říkat, www.countryradio.cz. Hezké odpoledne, 17 hodin začínají písničky na přání. Karel Plíhal.

0: Antri počasí.
1: Zítra se k nám zase na chvíli babí léto vrátí, má být slunečno, odpoledne i opravdu teplo. Zítra tady v neděli 27. září čekejte dopoledne polojasno až skoro jasno, na severovýchodě místy oblačno, ráno mlhy. Během dne ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty zítra 18 až 23, na horách kolem 14, na Šumavě konkrétně kolem 17 a povane slabý, proměnlivý jihovýchodní vítr.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splávky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tam Ťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetického sputce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Willy Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěkné odpoledne, věřím, že si užíváte slunce a to těch teplot, které stoupají venku a zítra má být ještě větší teplo, takže se nás vlastně léto trošku zase navštíví. V úterý mají být nejvyšší teploty, tak to chce někam ven do přírody nebo aspoň otevřít okno a prostě ten vitamin D z toho sluníčka dostat. No a nejen to sluníčko dodává pohodu, dobrou náladu, třeba jako písničky na Kantheradu. No ale tak to byl takový divný můstek. Nicméně další muzika, která by se vám mohla líbit v pořadí Rangers, Faith Hill, Pepa Šimek, Rinhorni, Michal Tučný, Valdemar Matuška, Kapitánky, Radek Tomášek, Petr Spálný, Bob Dylan za okamžik. Pěkné odpoledne vám všem přeje Jitka Koutná. Dnes má svátek Andrea, staročesky považte Ondřejka. Je jméno pocházející z řečtiny a znamená odvážná, statečná, charismatická, ale taky mužná, protože je to vlastně jméno pro muže, Ondřej, Andrej. Česká podoba byla zřejmě převzata z francouzského jména André. A co se týče oblíbenosti, tak dost dobrá pozice. 40. Všechno nejlepší. V 17 hodin vám všichni můžou nechat zahrát v písničkách na přání.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, víkendový pokec tady dnes a zítra na téma, nebo spíš s otázkou, máte domácí mazlíčky a čím vás kdy překvapili, ať už dobře, nebo naopak. Ivanka píše například, moc vás zdraví, milé Country Rádio, ahoj Jitko. Taky mám fenečku, jmenuje se Čerinka, nebo Šerinka, je to opravdová věrná kamarádka a jsem moc ráda, že ji mám. Pejsci jsou velice vnímaví, poznají třeba, jak člověku je, tak to můžu potvrdit. Je moc vítací, to se mi nepodařilo odnaučit, miluje lidi i pejsky a nikdy nezradí, píše Ivanka. Máte pravdu, Ivanko, pejsci takhle ti, kteří žijí v domácnostech, bývají bezelstní. My měli jezevčíka Filipa a zpočátku jsme nevěřili, co takový pejsek dokáže vymyslet. Jednou na Vánoce jsem takhle ráno ještě před odchodem do práce dělala rohlíčky nebo perníčky, prostě něco ráno, abych měla prostě strejčka dopředu. Vyložila jsem všechno na tác, na linku a nechala, aby to vychladlo. Dětem jsem napsala ceduly. Kdo tu něco ukradne, tomu ruka upadne. A v práci mě najednou praštila myšlenka Filip jako ten jezevčík, zůstal doma úplně sám a teď tam na lince to vonavé cukroví, no to jsem teda zvědavá, jak to dopadne. Odpoledne jsem rychle telefonovala dětem, jako ať se podívají na linku, jak to tam vypadá. Oba kluci se dušovali, že všechno v pořádku, nic tam nechybí, nevzali si, všechno hlídají. A když jsem potom přijela domů, podívala jsem se na ten tác a bylo mi všechno jasné. Tam totiž nechyběl žádný rohlíček. Ale když jsem blíž se podívala, tak hospodinky vědí, když máte prostě cukroví na tom tácu dřevěným velkým na tom válu, tak vlastně všude je třeba napadaný nějaký cukr nebo něco takového. Prostě ty perničky byly netknuté, ale ten cukr okolo, takhle po těch stranách, nahoře i dole, tam bylo to prkno dokonale čisté. To znamená, že ho asi někdo vyčistil, že? Že to tam někdo olízal. Takže jsem se otočila na Filipa, který tak bezelstně postával v kuchyni a jak jsem se na něj podívala, okamžitě se skácel na záda, jak to ti psi dělají, vystrčí bříško a zapte mě. Takhle se navíc vlastně sám prozradil, ale je pravda, že on neumí číst, takže tu ceduli, kdo tu něco ukradne, tu si prostě nepřečetl.

posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, máte mazlíčky a co jste s nimi zažili, co vám hezkého připravili? Ahoj Jitko, píše Iva, měla jsem džungaráka, tak to je takový ten malinký šedý hřeček s takým černou, jakoby skvrnou nebo páskou na hlavičce a byl ochočený, píše Iva z Arbisáku, tak to nevím, jestli se dají ochočit, no ale Ivo, když to píšeš, tak asi jo. Ivo pokračuje. Jednou jsme se synem byli večer z domu a po návratu náš křečík panáčkoval spícímu manželovi na zádech. Tak to musela být podívaná, Ivo. Díky za vzpomínku. Teď si vzpomínám vlastně, že jsme taky měli, nebo naše děti měli džungaráky dva. Nejprve jsme je měli v akváriu, bez vody samozřejmě. A dali jsme jim tam takový malý dětský dřevěný vláček. No a křečci byli střídavě za strojvedoucí, když byli třeba v lokomotivě, nebo jindy zase byli cestující. Podle toho, kde se zrovna nacházeli a děti měli velkou legraci, vypadalo to moc hezky. No a pak přišel tehdy můj muž s tím, že by rád do akvária teda ryby, jo, které tam patří, samozřejmě, že tam musí dát vodu, tak z toho vyplývalo samozřejmě, že jak si ty křečky musíme dát pryč, že je tam s těmi rybami v té vodě nemůžeme nechat. A tak já jsem na inzerát zakoupila takovou velikánskou klec. Jsem si říkala, budu mít prostor. Táhla jsem se s ní z Ústí nad Labem do Děčína, nohy jsem měla potlučené, protože to byla neforemná, takový tvar neforemný v pytli. No a když jsme tam potom ty křečky dali, víte, co bylo dal? Oni se splacatili, ti křečci. A mezi těmi úzkými, jo, v té kleci, jo, mezi těmi tyčkami, oni se normálně splacatili, protáhli a zmizeli za skříní.
0: Country Radio.

0: Antri počasí.
1: Zítra je neděle 27. září a má být slunečno, odpoledne dokonce i teplo. Dopoledne polojasno až skoro jasno, na severovýchodě oblačno, ráno mlhy, ale odpoledne by mělo oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17 a povane slabý vítr.

Glen Campbell na Country Radio. Pěkné odpoledne, přejeme hezkou sobotu. 15 hodin, 6 minut. Zdravím vaše mazlíčky a ptáme se, čím vás překvapili, co vám provedli. Můžete volat za chvilku na 210 323 333 anebo psát na studiozavináč.radio.cz. Za 2 hodiny, až bude 17 hodin, začnou písničky na přání. Dnes jsou speciální, 2hodinové, vždycky v sobotu na Country Radio. Takže můžete objednávat SMS brána 720 00 11 11. Hezký den.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tady je Country Rádio, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anička z Krnova.
1: Vítejte.
2: A chtěla bych vám říct o Benovi. Je to pejsek, který letos už bude mít 16 let.
1: Páni.
2: Když byl takový 8letý, tak byl takový prostě takový všude vlezl, všechno chtěl vidět a tak. A my jsme měli na zahradě takovou dobře rostlou borovici, která měla větve od spodu.
1: No.
2: On se vám naučil na tu borovici lézt.
1: Je, on, a jasně, ty větve tam byly pro něj úplně dole.
2: A on vylezl až do třetího poschodí.
1: Yeah.
2: Vždycky ten kmen obešel, našel si nějaké místečko, sedl si na zadek a normálně koukal na nás a tvářil se, že mu tam všechno patří.
1: Já ho úplně vidím. A co to bylo, Aničko, za rasu vlastně?
2: My jsme si ho vzali, když měl rok z útulku a byl to takový ani malý, ani velký, takový černý pes.
1: Jo, jak se říká, taková ta pouliční směs.
2: Ale prostě pěkný, takový chundelaty.
1: Takže seděl nahoře a pán prostě všeho.
2: Ano, no jo, pak zase v pohodě se šel dolů, zase si ten kmen obešel.
1: Je. Tak to musela být legrace pro vás.
2: Legrace. A ještě chci říct, že asi vzhledem k tomu, že byl v tom útulku, tak jsme ho museli hlídat, protože strašně rád utíkal.
1: Uh-huh.
2: Když našel v plotě díru, no tak prostě utekl. Tak my jsme prostě byli celý nešťastní, ale vždycky jsme ho našli. Ale to se stalo, myslím, jednou nebo dvakrát. Ale potom vždycky, když jsme přišli na zahradu, tak jeho první bylo letět na to místo, kde byla ta díra a pořádně si ji prohlídnout, ale už zjistil, že už tam není.
1: Pozdravujte ho od nás, Aničko, díky, že jste zavolala. Spajský legrace, opravdu. Já mám takový historik, ale tak to třeba někdy příště. Opatrujte se, mějte se.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Country Radio.

0: jednou hlavu zvedne.
1: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.
0: Jo, ještě o nás holka uslyší.
2: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

cross country, co nevím i vím na Country Rádiu. Pěkné odpoledne, jak se máte, co děláte, možná, že jste na houbách. Ano, je tady houbařská sezóna, nakonec minulý víkend jsme si o tom hodně povídali, ale sice je houbařská sezóna, ale na každém rohu potkáváte vitamínovou bombu, právě začíná jejich sezóna, kterou kolikrát přehlédneme, jsou to totiž obyčejné české švestky, případně nějaké z dovozu. Pokud nemáte na zahrádce, tak cena v obchodě není nijak závratná a přínos pro tělo je opravdu veliký. Taková švestka obsahuje celou řadu vitamínů, je to taková vitamínová bomba, je tam C-čko, E-čko, A-čko, vitamín K, je tam B-čko, hořčík, železo, draslík, takže stačí sníst pár čerstvých švestek a dopřejete sami sobě pořádnou vitamínovou bombu. Mimo jiné, pozor, švestka je, jsem se teda dočetla, taky skvělá třeba podpora pro srdce, chrání před usazeninami v cévách. Obsahuje opravdu hodně draslíku, takže pomáhá třeba regulovat tlak, vyplavuje přebytečnou vodu z těla, to se všude dočtete, jenom tu švestku na trhu nepřehlídnout. Je to taky přírodní čistič střev, to taky určitě znáte, vše vyřeší lépe než prášky a chrání taky buňky třeba před stárnutím. Taková malinká švestička ještě má vevnitř pecku. No. Nejlépe je jíst čerstvé, bez ničeho. Jen tak vlastně ze švestek dostanete opravdu maximum, co nabízí. Ale pozor, nic proti švestkovým knedlíkům, ale musí se jíst, jako je jedl pan Ilja Prachař v Chalupařích. Vzpomínáte na tu scénku? To se to máslíčko rozňahňa s cukříčkem, nanese na knedlíček se švestkou a šup do pusinky.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tady je Country Rádio, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Ano, tak tady je Věra.
1: Vítejte. Tak co vaše zvířátko?
2: Dobrý, no moje to nebylo přímo, ale bylo to kamarádky, já jsem byla u ní na návštěvě.
1: Ano.
2: A ona chovala, no to bylo zvířátko takový, nevím, no ona měla ty myši, ty krysy, ty bílý takový.
1: Jo tak, no to povídejte, co bylo, no, co se stalo?
2: Teda, no a ona prostě to, ono tělo zlo po gauči, no. Já se myši nebojím, jako mě to nevadí, ale
1: ano.
2: Tak jsem, já jsem seděla na gauči, ruku jsem měla takhle opřenou a ona, ta myška lezla takhle po gauči, lezla,
1: no.
2: Pak mě přelezla přes ruku a zakousla se mě do ruky.
1: Ne.
2: Jo.
1: Zakousla. No. Ochutnala návštěvu, právě, jak to dopadlo?
2: No, dopadlo to jako nic, jen jsem si to umila dobře. Ona říká, ať se nebojím, že jsou očkovaný a že ona je prej mrzutá, že někde jí přípla ocásek a že byla s ní na veterině a takže jí to šili, tak je mrtvá teďka.
1: Jo, takhle. A jak...
2: Kdyby mě prý přelezla přes šá ruka, takže by nic nedělala, že to byla holá kůže, ale nic jsem z toho neměla, vůbec nic. Jako jo.
1: Ale myšky bílé alias ty krysy jste si prostě nepořídila domů.
2: No. Ne.
1: Tak hlavně, že to takhle dopadlo, jak s vámi, že jo, tak to s tou operovanou myškou. A... Mějte se hezky zatím.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. Country Radio.

ve skříni, a když jsem kumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

to stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

0: Antri počasí.
1: Zítra bude hezky, slunečno, teplo, dopoledne tedy ještě polojasno, až skoro jasno, na severovýchodě místy oblačno, ráno mlhy, během dne ale oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Teploty 18 až 23, na horách kolem 14, na Šumavě 17 a povane slabý, proměnlivý jihovýchodní vítr.

A pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas puchapty penčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Český text George Falada, jinak tak jsme ní vrátil a vyskočil na úvod další hodiny odpolední vysílání na Country Rádiu. Zdraví vás Jitka. Máme téma domácí mazlíčci a co vám kdy provedli, co vám kdy udělali. Já tady mám tolik mailů a SMSek, že já začnu vlastně hned teď, i když ještě téma, nebo respektuje ten pokec, nemáme úplně otevřený. Máte nebo měli jste nějakého domácího mazlíčka, ptám se teda já. Tak oni mají svoji dušičku, kdo má zvíře, tak ví, že to není pouze zvíře samozřejmě. A někdy dokáže vymyslet takový kousek, že se nám o tom zdá ještě další roky. Tak třeba Hanka z Prahy píše, ahoj Jitko, měla jsem už hodně mazlíčků, pejsky, kočičáky, papouška, malého Alexandra, krajtu královskou, Agami fousaté, to teda nevím, jestli se takhle čte, asi jo. Děti měly klasicky morčata, křečky a jiné malé potvůrky. Jedna z dcer má už v pořadí asi pátou majkiku, což je velký sklípkan a moje arachnofobie mi neumožňuje toto nadšení sdílet. Naštěstí bydlí jinde. Druhá dcera, ta má zase dva mrňavé papilony, kteří taky sdílejí s námi společnou domácnost a jsou to teda úžasní komici, píše Hanka z Prahy. No a nejmladší přenesla lásku k mazlíčkům na děti a tak mají želvu, dvě morčata, korelu a vnučka, v závorce je brr, obrovského slimáka. No prostě máme to v rodině. A prý, kdo má rád zvířata, má rád lidi a řečeno slovy klasika, čím více poznávám lidi, tím víc miluju zvířata. Takže zdravím všechny milovníky domácích mazlíčků a přeju všem krásné dny právě s nimi, s jejich mazlíčky a taky zdravím vás všechny do Country Rádia, Hanka z Prahy. Hanko, nenapsala bych to líp. Krásně jste to všechno vyjádřila, že ta zvířata v těch našich domácnostech, to jsou členové rodiny.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: brousek je suchý, mrázo je, jenže brousek je suchý, mrázo suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, mlázo, a čím ho mám smáčet, mlázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, mílojzo, zkus vodu, mílojzo.

0: přinést bláho přední v čem.
1: No ven si větro.
0: Vědro má ve mně díru.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
3: Tady je Country Rádio, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
4: Ahoj, Jitko.
3: Dobrý tady den.
4: Tady je Starík, Mirek Stašovic.
3: A Mirku, moc zdravím.
4: No, protože mám takovýho kocourka jako pokáč kočičku. Mm-hmm. Takže jsem takovej celý podrápanej pokoukat.
3: Věřím, no. Zvlášť koťata to dělají.
4: No, tohle to už je rok a půl kocourek. Jo, tak, a on to dělá od kotěte.
3: Takže no. Máš kocourka s errorem. Jak se jmenuje?
4: Tak. No, já mu říkám, co už. Micinka to byla zlatíčko, že jo, to se chovala tam i se ležela takhle za krkem.
3: Uh-huh, a hřála. Máš tak nějakou příhodu s těma zvířátkama?
4: No, chtěl jsem říct jenom, že teď mám toho kocourka, který kouše a drápe.
3: A miluješ ho. Tak o něm taky napiš písničku třeba, jo? Díky, že se zavolal. Ahoj.
4: Měj se moc krásně, ahoj. Country Radio.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je kočka.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprint zas zmizí.

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, a protože už je 16 hodin 42 minut, tak já si tento čas chci nechat na nějaké ty SMSky a maily, které jste poslali, protože by byla škoda, aby nezazněly, když se všechny nevejdou. Ahoj Country Rádio. Měl bych tady jednu příhodu. Na podzim listopadu při zavírání garáže jsem si všiml pohybu a on to byl malý ježura. Akorát se mi vešel do dlaně. No a bylo 15. listopadu, svátek měl Leopold, vzal jsem ho domů, udělal jsem mu z krabic asi na útulek, no a nazval jsem ho Leopold. A celou zimu jsem mu dával oříšky, kousky kuřecích jater, vodu tam měl. No a na jaře jsem krabici postavil do zahrady, udělal na straně vchod a koncem léta se ozval z terasy Lomos. Vzal jsem baterku, šel jsem se podívat a byl tam ježek malý, potom jeden poměrně velký a dva brňouskové. A tak mi došlo, že to nebyl Leopold, ale Leopoldína. A přišla nám ukázat a pochlubit se svojí rodinkou a byl to nezapomenutelný zážitek. Ahoj, Bob. Tak co říct, gratuluju, Bobe, právě k tahleté krásné ještí rodince, kterou si vlastně zřejmě zachránil. Ano. Dobrý den, milé Country Rádio, jsem starý pán, mám jednoho pejska a 4 koťata, 3 kočky a kocourka, jmenuje se Safián a je to neskutečný tulák životem. Jednou nepřišel 10 dní a nedávno se zase toulal celé 3 měsíce a pak se najednou ukázal doma s velkým mňoukáním, což znamenalo, dědo, dej mi kapsičku. Tak jsem vyskočil, kapsičku nachystal a ptám se Safiáne, kde jsi se toulal, a on jenom mňau a to bylo všechno. Od té doby je ale doma a užívá si společného světa a já se tetelím blahem, moc zdravím, Sany z Hané. Ahoj kamarádi, chtěla bych přispět se svou historkou ze psí říše. Jednou v neděli manžel celé odpoledne otravoval, že doma nejsou žádné uzeniny. Posílala jsem ho do obchodu, ale to se mu nechtělo, zřejmě myslel, že vyběhnu já. Ovšem nevyběhla jsem a na večer jsem šla venčit naší malou kníračku a když jsme došli domů, Fenka měla hlavu tak nějak divně na stranu. Pejskaři vědí, jak to vypadá, když pes chce něco propašovat. Tak jsem ve dveřích provedla celní kontrolu a ta šikulka donesla celou nožičku telecího párku a představte si, že manžela chuť na uzeniny přešla a to se holka tak snažila, i buřta ulovila.
0: Country Radio.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Zítra bude slunečno, teplo, dopoledne polojasno až skoro jasno, na severovýchodě oblačno, zpočátku mlhy. Během dne bude ale oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty zítra 18 až 23 stupňů. Na horách kolem 14, na Šumově kolem 17. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nem

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne a vítejte tedy u sobotních, to znamená dvouhodinových písniček na přání na Country Rádiu. Zdraví vás Sítka Koutná, přeju vám všem, kteří máte narozeniny, všechno nejlepší. Milé Andrejky, máte dnes svátek, taky hodně zdravíčka a jdeme rozdávat hudební dárky. Ještě bych chtěla předeslat, jak jsem teď se probírala těmi vašimi objednávkami, že jako Country Radio hrajeme hlavně country, tramskou muziku, bluegrass a podobné žánry, tak to jenom na vysvětlenou, když to nebude ta písnička, o kterou si píšete. Tak a jdeme na to. Tak v první řadě tady mám dopis, papírový dopis, což je dnes vzácnost, bych řekla. Písnička, která už je nachystaná, bude pro Martinu Řehořovou. Tak milá Martino, přišel tento dopis. Milá Martinko, již je to dávno, na svatého Václava si koukla na tento svět a tvá životní cesta došla až do dnešního dne, kdy slavíš krásných 50 let. Proto mi dovol pár hezkých vět, rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. K tvému jubileu chceme ti přát, ať štěstí, zdraví, láska tě provází na pořád. Za všechno ti děkuji mamka, manžel Jindra, děti Dominik Michal, rodina Řehořova Kubíkova, Adélka s rodinou, kamarádka Irča, sestra Péťa s manželem, všechny pošťačky a taky Milča, Janča a teta Maruš. Posíláme písničku, přejeme všechno nejlepší.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Dobré odpoledne, posloucháte písničky na přání. Další písnička právě teď poletí do Kanady. Dobrý den, Milajtko, zdravíme z Kanady. Prosím, zahrajte písničku, kterou zpívá Věra Martinová o horách. Ta písnička bude pro mou ženu Marii, která vás ráda poslouchá, s přáním dobré nálady a zlepšení zdraví. Máme vás rádi a váš příjemný hlas. Díky, přejeme pěkný den do Prahy, Zdeněk a Marie. Tak milý Zdeňku, milá Marie, já vás oba moc zdravím, moc ráda zahraju a taky s přáním tedy duševního klidu a pohody.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete taky volat 210 323 333. Ahoj naše milé Country Radio, prosím, zahrajte mi dnes v písničkách na přání pro mého přítele a lásku písničku Máme jen sebe se vzkazem. Milý Jaroušku, děkuji ti za 10 let života s tebou. Bylo nám 57 let, když jsme se poznali a věřím, že i těch dalších 10 let bude nádherných s naším Country Radiem. Tvá vždy s láskou milující Danča. Tak co dodat? Přejeme hodně lásky do dalších 10, 20, 30 let. Písnička za chvilku. Dobrý den, milé Country Radio. Zvedám telefon. Dobrý den.
2: Ahoj, Jitko, tady taxikář Pavel. Teda bývalej, to už víš.
1: Ano, ahoj. Co to bude?
2: Ahoj. Hele, já teď jdu s tátou v auke. Tak a to taky slyší jednou tak jako dřív od sešáků.
1: Tak jako dřív hledám. Zdravím tatínka za chvilinku. Ahoj, dobře, dojeďte.
2: On tě slyší, neboj, ahoj.
1: Moc zdravíme, ahoj. Dobrý den, milé Country Radio. Chtěla bych poprosit, zahrajte mojí mamince Teresce z Třinecka něco od Karla Zicha. Máme jí moc rádi. Dcera Romana a syn Zdeněk. Zdravíme.

0: Pěkné odpoledne. Posloucháte písničky na přání, jenom připomínám, že je sobota, tak na Country Rádiu jsou dvouhodinové. Dobrý den, prosím o písničku Michalovi Trnkovi k 65. narozeninám, a sice Valčíček od Nedvědu. Všechno nejlepší přeje Jarka s rodinou a zdravím celé Country Rádio. Taky Jarušková zdravíme a Michalovi všechno nejlepší. Ahoj Country Rádio. Prosím o píseň pro mou milovanou s tím, že vše bude dobré a vše zvládneme, neboť se máme. Milá Blaničko, vždy tady budu pro tebe a posíláme všem zamilovaným písničku od Karla Zicha. Mosty, díky moc, ahoj, Ondřej.
1: Country Radio.

0: Lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do nekonečna.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete taky volat. Kdo pak se dovolal, vítejte v písničkách na přání.
2: Dobrý den.
1: Kdo volá?
2: Pane Komutov, chtěl bych, jestli můžete najít písničku, jestli ji budete mít, Osadu.
1: Jakou?
2: Osadu. Osada.
1: Aha, Osada. Bude to pro někoho?
2: No, jenom pro mě. A do nebe Bratanci ta Františkovi Stresovi Konemíčka.
1: Mám Osadu od Červánku nebo od kamarádů Staré řeky?
2: No to tu Starou řeku, ano, kamarádi od Staré řeky.
1: Dobře, tak písnička za chvilinku. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Dobrý den, milé Country Radio, prosím o písničku Modrá zem pro pana Jaromíra Hanzlíka, je to skvělý herec, je škoda, že tak málo hraje, děkuju, Eva. Krásný podvečer, milé Country Radio, prosíme pro pana Miloně Čepelku k narozeninám paní Maršálkovou s písničkou Drahoušek, přejmu pevné zdraví a hodně.

0: vůbec nejsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Fakt ne.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Odstřihnu telefon, rozšlápnu mobil. Nikdo mě nenajde, proč bych se zlobil? Chatrč svou opevním, vlčici najím. Myslím, že nakonec ve vašem zájmu. Nakoupím střelivo, bobin a pušku. Kravatu odložím, naostřím tušku. Abych vám napsat mohl, jak jedou vlaky. Bez žen se nedá žít. A s nimi taky.

0: trošičku jsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Nevadí.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Tak jo.
2: Country Radio.

0: Dobré odpoledne, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Zvedám telefon, vítejte. Co si zahrajeme?
1: No, dobrý den, paní Jitko, Eva ze Strašnic. Vítejte. A já bych si přála zahrát od Miroslava Palečka Fialku.
0: Už ji hledám, bude pro někoho?
1: Pro vás a pro všechny, komu nemá kdo zahrát.
0: To je krásná písnička, tak za chvilinku, jo? Eva, moc
1: děkuju, moc krát, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Prosím, milé Country Rádio od Michala Tučného Červenou řeku a byla by pro všechny posluchače Country Rádia jen tak pro dobrou náladu. Moc děkuju, František. Taky děkujeme za chvilinku, Červená řeka.
2: Kněžná fialinko,

0: řeky.
1: Posloucháte písničky na přání? Milé Country Radio, prosím, zahrajte mé milované manželce Iloně k 60. narozeninám písničku od Františka Nedvěda Máme jen sebe. Všechno nejlepší přeje manžel Kamil. My taky, Ilonko, moc blahopřejeme, jenom si dovolím říci, že písničku Máme jen sebe jsme hráli před chvilinkou, tak si dovoluji vybrat jinou, krásnou, plnou lásky a hezkou oslavu.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer. Vítejte v druhé hodině dnešních písniček na přání. Je to tak, je sobota, to znamená, že písničky na přání na Country Rádiu jsou dvouhodinové. Zdraví vás Jitka, jenom krátce, jak písničky objednávat. Nejlépe v předstihu přes naše webové stránky www.countryradio.cz anebo mailem na adresu studio@countryradio.cz anebo když to opravdu už hoří, slavíte právě teď aktuálně, tak zkuste SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. Dnes je sobota, 26. září, svátek má Andrea, přejeme všechno nejlepší. No a už se jdu dívat, co nám přistálo tedy v rádiové poště. Milé Country Radio, moje 85-letá spolužačka ze základky jede v pondělí na výměnu chlopně, tak prosím, abyste tedy paní Laděnce z Holešova zahrali píseň od Spiritual Quintetu Jednou budem dál. Ta písnička v sobě totiž nese obrovské poselství naděje, zvládnutí těžkých překážek a víry v dobrý konec. Velké díky, Miloš. Tak k tomuto přání samozřejmě se připojujeme, paní Laděnko, hlavně hodně zdraví, ať se v pořádku zase vrátíte ke svým radostem. Ahojtko, prosím tě, pošli všem ouškám Valdemarovou harfu nebo oslí serenádu pro potěšení. Díky, Iva. Ivčo, tak od Valdemara Matušky máme teda tisíce písniček. No tak dobře, stovky. Ale oslí serenádu nenacházím. Co třeba takový divoký koně za chvilku? Prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku Nedělní ráno s Pavlem Popkem. Díky. Ať se vám všem daří. Zdraví Zdeněk z Brna. Tady je. Taky zdravíme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Karlečíková. Já bych chtěla nechat zahrát sestře písničku k zítřejším narozeninám. Bylo by to možný?
1: Prosím, jakou?
2: Od Zmoška Už tě lásko není 20 let.
1: Dobře, chcete přidat nějaké přání?
2: Ano, ano, že jí přejeme, teda, že jí přeje sestra Helena,
1: ano.
2: Švagr Standa, rodina, manžel Pavel, dcera Zdenka,
1: ano.
2: Vnoučata, Patrik, Domink a Adélka. A další lidi.
1: A my taky, my taky blahopřejeme.
2: Tak, a další lidé, kteří nešťastní tady budou oslavovat.
1: Dobře.
2: A hlavně, že jí přejeme hlavně zdraví, štěstí a hlavně tu pohodu.
1: Dobře, tak krásné narozeniny. A písnička je tady.
2: Taky děkujeme moc. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: jestli zůstaneš nebo odcházíš.
1: Dobrý večer. Posloucháte písničky na přání na Country Radio. Prosím, milé Country Radio, o písničku od skupiny Folk Team, jmenuje se Motýlí hra, a přeju všem hezký večer, zdraví Tereza. Ahoj, moje Country Radio, moc bych chtěla zahrát písničku svého mládí a vzpomínek na první lásku, jmenuje se Prázdné sedlo a moc děkuju, Jana. Tady je.
2: Já pověst o tobě znám, že sám docela sám si zneškodnil oháju zloděje koní. Pak po tobě slehla se zem,

vítají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se

0: Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Country Radio. Nejvíc country a české.

0: Hezký večer, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Zahrajte prosím mému bývalému kolegovi a kamarádovi z reklamačního oddělení Jirkovi Saurovi, který určitě Country Rádio poslouchá. Byl to moc fajn, děkuju. Klára.
1: Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, tak ahoj, Jitko, to je Lucka z Královské Vinohra.
1: Ahoj, co dáme?
2: Tak to musím dát, prosím tě, protože ten děda jede v tom autě. Aha. Když se kvíte, tak dejme tam tu písničku o tom Lojzovi.
1: Lojza a Líza?
2: No, protože on je Alojz, děda, že jo. Já mám hrozně moc ráda, tak ať se taky poslechne jednou.
1: Dobře, tak připravím. Moc. Zdravím, ahoj.
2: Děkuju,
1: ahoj, Lucko.
2: Ahoj.
3: Ano, Lízinko?
4: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.
4: No proto.
3: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.
4: Taky ucpí, mý Lojzo, taky ucpí, mý Lojzo, ucpí.

0: jenže brousek je suchý, mrázový. Jenže brousek je suchý, mrázový.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo. Taky na moč, mílojzo, mílojzo, smočbo.
0: A čím ho mám smáčet, blázo, blázo. A čím ho mám smáčet, blázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, mílojzo, zkus vodu.

0: přinést. Láno, co? Řekni v čem.
1: No, vem si větro.
0: Vědro má ve mě díru.
2: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tolik dnešní písničky na přání na Country Radio. Dnes je sobota, takže byly dvouhodinové. Další písničky zase zítra úderem 17. hodiny. No a jak bude zítra? Zítra je neděle 27. září. Má být slunečno, odpoledne až teplo. Dopoledne tedy polojasno až skoro jasno. Na severovýchodě oblačno, ráno mlhy. Během dne bude ale oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty zítra 18 až 23, na horách kolem 14, na Šumavě potom kolem 17 a povane slabý, proměnlivý jihovýchodní vítr. Přeji vám hezký večer s Country Rádiem. Loučí se Jitka. Ahoj.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Billy Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Nově i v DAB+.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Ahoj brácho, někde v dálce, nevím vůbec, jak se máš. A jak rád bych zase viděl, jak se usmíváš. Kolik dní, kolik nocí,

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tam Ťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetického sputce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

očích, ve zlatě vlasů tvých, k východu slunce první krok, či jeden z posledních. Cesta má je posetá, kostrama koňskýma, všechny se na mě dívají prázdnýma očima. Proto tou cestou nemohu od tebe

údolím teče řeka, temný a tichý proud. Kdo její vlny překročil, musí zapomenout. Cesta má je posetá kostrama koňskýma, všechny se na mě dívají.

protože neznám jinou, u tebe zastavím. Nebudu váhat položit srdce ke dveřím tvým. A když třikrát ne řekneš na moje vyznání, místo mě z dálky odpoví kostlivců řechtání. Cesta má je posetá kostrama koňskýma, všechny se na mě dí.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

Byla holka jak kytka a štíhla jako nitka, řekno, tuhle musím mít. Hnal se po její blůze, to však zmýlil se tuze, pode všech pak byl byt.

jednou přiletěl Vili, ač nemaje síly, tu zprávu rozhodil, že se Annie v báru z tak velkýho žádá.

pátek, až tu jeden hoch čilí, řekl pánové Vili, je jistě jeho tatínek. Ten kluk je celé osa.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
1: Pořád se mnou, lásko sladká.
2: Jo, láska.
3: Nic víc už nečekám, tvá láska není sen.
2: Je sladká.
3: Teď když tě mám.
2: Je i hořká.
3: Nic nehledám.
4: Na holubici jim dál rostou křídla dravců. Už se v ním rodí.
2: A jednoho dokáže i pořádně rozhodit.
4: Na lásce té potvoře sebevědomí.
2: Přesto stojí za to.
5: Jdej lásku skálo má, než se zránem vytratí.
2: Radio.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím. A těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

hudba dozněla. Vlak podzimní jesen z mlhu zdvihá, přichází čas, kdy ticho v duši zní.

Redský Jerry měl rád svou Mary, proto měl úsměv na rtu. Redský Jerry vzpomněl na Mary, proto hned obrátil kartu.

po boku recký, který umíral. Náhle cval koní, nocí zazvoní tmou.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio. Tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid.

jde, tu Modřín se mi klaní, tam zase lákáme a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje, no zkrátka prý má les. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid.

tulaní a tají se mi dech. Tu modří se mi klaní, tam zase láká mech. Až ještě do mých dlaní snad nechtějí padat dnes jen smutek.

nespím, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jak ty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží, druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou, že jsem radši nebyl.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuký. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat dobutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.

0: jsem to včera hulil za matroš.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: to jenom
1: říct... Vás koho tady hledáte?
2: Co říkáte?
1: Ale koho tady hledáte?
2: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
1: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
2: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
1: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
2: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
1: Skoro normálně?
2: Ano, takový malý blondák je to.
1: Malej blondiák?
2: Ano, obarvený na černo.
1: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
2: Ale o mě jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
1: Otazník?
2: Ano, ano.
1: Jaký otazník?
2: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa.
1: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
2: Vlastně dotazník.
1: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
2: Byl tady?
1: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
2: Jo,
1: no.
2: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
1: No tak to já nevím.
2: No to... nevím, jak to jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
1: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
2: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Když to jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
1: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
2: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
1: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
2: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
1: Ano.
2: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
1: Ano.
2: Ano, to je
1: sem přijde jméno.
2: Jméno, ano.

0: je místo. Tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ale to je jasné. Kde jste se narodil. Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
2: Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
2: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
2: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo, zkratka, to je zkratka. Přijde ano, sem, ano. Zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo, číslo,
2: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
2: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak, no, tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
2: Co?
0: Družka.
2: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není takhle, to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
2: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
2: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
2: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
2: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
0: Jak to jsem a nejsem?
2: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
2: rozvodu.
0: Se rozvádíte, rozvádím, no jo. A už jste dlouho žena?
2: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
2: No tak z různých důvodů, no, to víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
2: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
2: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
2: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
2: A přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
2: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
2: Divná. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

deskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc nechtěl.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

je znám. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve

0: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi.
1: Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

České národní, moravské národní a slovenské národní. A vy můžete potleskem dát najevo, který se vám líbí nejvíc. České národní je takovejhle. Náš pracovník český je v zahraničí, kde si tam v Africe staví cukrovar, nebere si vůbec dovolenou, je tam 2 roky, aby si vydělal víc. Vrací se po 2 letech domů, manželka uklidí svátečně, sváteční večeři udělá, svátečně prostě obleče sebe, děti čekají ve sváteční náladě, ozve se zvonek, ona běží otevřít, otevře, on vtrhne dovnitř, řekne Božka, Božka, 2 roky, víš co, to je 2 roky, a okamžitě do postele. A počkej, jsem ti udělala večeři, děti jsou tady, on pán, víš co, je to 2 roky, no okamžitě. A ne, tak musí se na večeři, udělal jsem ti tvoji oblíbenou večeři, svíčkovou, knedlíček, jo, všechno je tam v pořádku, knedlíčky nadechaný, masíčko se rozpadá, sehnala jsem brusinky, na večer se s dětma promluv, no a potom 2 roky, i pro mě jsou 2 roky, že? Já dobře, veme první sousto, chábožka, to nemůžu vydržet, pojď, okamžitě do postele, no a počkej, tak aspoň s těma dětma promluv. Říká, ahoj děti, do postele. Děti vypadli, on ji vzal, dal ji do peřin, přikryl ji, vlez tam do týtmy za ní a povídá, hele, ty svítě,

Moravské národní a vymyslel ho Láďa Menšík. Zroskotá loď na oceánu parník a zachrání se Američan, Angličan a Moravák. Vylezou na takovým ostrovku 3×3 metry, píseček, není tam pitná voda, co jíst, nic, tak Angličan s tím Američanem diskutují o tom, jak to dlouho vydrží bez vody, bez jídla, až pojede loď, čím budou mávat. Moravák je poslouchá, říká, já vám moc nerozumím, ale podle té gestikulace vidím, o čem mluvíte, já mám takový nápad. Tím Američanem máš takový nádherný vysoký boty z měkký texaský kůže, já mám dobrý moravský zuby, já urvu kus tý kůže, jak tam máš ty háčky, tak tu kůži nabodneme na ten háček, a Angličan má takový dobrý štof, tak to rozpářeme, navážeme, uděláme vlasec, zhodíme to do vody a nějaká velká ryba morská třeba to sežere, vytáhneme ji. Není to nic moc, jako nechutná to, ale má to proteiny, má to kalorie, má to vitamíny, než sežerou ty boty, ty tak něco pojede a zamáváme. Tak to udělají, on to hodí do vody a opravdu rybka se na to chytne a on ji táhne ven a ona otevře houbu a říká, chlapci, já jsem zlatá rybka, já jsem zlatá rybka, když mě pustíte, tak vám splním tři přání. Moravák říká, to známe z pohádek, pojď, sežerem tě a hotovo. A počkejte, chlapci, ne, prosím vás, ne, když mě pustíte, to jsem nikdy nikomu neudělala, já vám splním každému tři přání, to jsem ještě nikdy neudělala, každému tři. Tak oni udělají takovou schůzi, domluví se, že jo? A teď říká Američan, hele, tak rybičko, dávej pozor, já chci mít v Texasu ranč. Ona pá, máš ho? Pá, dobře. Chtěl bych tam mít 500 mustangů divokých. Máš je? No a teď dávej pozor, jak tě vytočím. Chtěl bych tam samozřejmě na tom ranči teď bejt. A zmizí. Říká, hele, ono to funguje, tak Američan říká, já chci mít v Yorkshireu hrabství. No pá, máš ho? Chci tam mít 1000 závodních šertů. Máš je? No. A chci tam bejt. Pět zmizí, zůstane Moravák. A rybička pá, co ty? Pá, já jsem si to nerozmyslel, ale mám strašnou žížeň. Takový demižon slivovice, kdyby byl, víš? Bum, stojí to před ním a říká, oho, děkuji rybičko, pá, počkej, ještě máš druhý přání. Pá, to je pravda. A já mám hroznou žížeň, kdyby byl takový demižon. Tak to tam před ním stojí, říká, tak teď už jsem zachráněn, pá, počkej, blbče, ještě máš třetí přání. Pá, to je pravda. Jo, víš co, já nerad chlastám sám, ať jsou tady ty dva.

jasný. No a slovenskýma vtipama mě zásobuje Markovič, jeden je nádherný, jak starý, to je taková, u Bratislavy jsou záhoráci a oni na něm mají tisíce fórů, protože oni tam mají lepší ekologické jako podmínky, takže se dožívají vysokého věku, zatímco Bratislaváci ne. Dožije se záhorák 120 let, což už je obrovský věk, celospolečenská událost, tak mu starosta dá v Bratislavě 2+1, že je ještě perspektivní jako. Dědek se tam nastěhuje, že jo, a přijdou narozeniny, tak to přestřihnou pásku a teď televize, rozhlas, novináři nahrnou se do toho bytu a děda jim to ukazuje. A jeden takový novinář, ten mladý, který chce mít něco zvláštního, tak se kouká, o čem by to mělo být. A najednou vidí na stěně takový velký plechový umyvadlo a nabíračku. Říká, dědo, na co tady máte v tom interiéru moderním tohle? On pál, no, tak to tady je, no. No pánu, to se sem nehodí, no umyvadlo velký plechový a nabíračko. On pán, nie, pán novinár, to jsou digitální hodinky, větě. On pán, tak dědo, nezlobte, vidím, ne? Jo, umyvadlo velký a nabíračko. Pán, nie, to jsou digitální hodinky, pozrite se. Jde, veme tu nabíračku a bíu, bíu, bíu. Odchází pryč a za stěnou se ozve. Samarčo, klopeš, vědě, půlnoc.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.